plná devadesátek.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu!

5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert s

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: páté hodině, bude tu už za 5 minut, znamená to, že začne dopolední rozjezd.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kotlíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Alexia se s námi loučí, přeju vám krásný den, 9 hodin 7 minut je úterý 25. srpna. No a prázdniny pomalu míří do své poslední zatáčky. Ještě pořád je léto, ale v kalendáři už pomalu slyšíme září. Školní aktovky, ranní vstávání a návrat do běžného režimu. Tak si dneska celý nebo dnešek a celý týden ještě pojďme naplno užívat a užívat si ten letní pocit. U dopoledního rozjezdu vás vítá Roman, vařím kávu, tak si třeba dejte se mnou. Radimům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a úplně všem pak přejeme krásné úterý.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Energie pro vás, od toho jsme tady právě my a také Dara Rollins, její energia. Máme 25. srpna, právě v roce 2015, 25. srpna, zemřel Neil Armstrong. První člověk, který vstoupil na povrch měsíce. NASA ho vybrala jako prvního člověka na měsíc i proto, že byl velmi klidný, skromný a netoužil po slávě. To si myslím, že je dneska kde kdo, ačkoliv klidný, skromný, a netoužení po slávě, ne, takových je vlastně málo. Jsme Rádio MB.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Jojo, za necelé 4 měsíce jsou tu, přátelé, Vánoce. Za 2 měsíce a 3 týdny oslaví Rádio MB své narozeniny v bezně. Prostě letí to. No a v půlce září nám také už začne hokejová extraliga. BK Mladá Boleslav mimochodem včera ukončil spolupráci s útočníkem Dominikem Lakatošem. Blesk z čistého nebe, šok, nechám na vás, jestli jo nebo ne, klub k tomuto kroku přistoupil ze sportovních důvodů po společném vyhodnocení jeho působení v týmu. Tak my spekulovat nebudeme, prostě stalo se, no. Lucky je fuč, my si dáme další muziku, Fun Factory vám posílám.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce. This one goes out to the one I love.

9 hodin 46 minut, pohodový úterní den, máme 25. srpna a ve světě se připomíná i takový trochu netradiční den, den usmíření. A teď ruku na srdce, máte někoho, s kým jste se třeba pohádali, ale vlastně už ani nevíte proč, někoho, komu byste mohli napsat jednoduché, hele, necháme to být. Jasně, no, možná právě dnes je ten správný den, protože některé hádky mají kratší životnost než letní bouřka. Tak co, komu byste dnes měli říct promiň, nebo pojďme to hodit za hlavu. Máte někoho takového? Člověk to občas asi neudělá hlavně proto, že se bojí reakce, že to budete chtít hodit za hlavu, ale ta druhá strana z nějakého důvodu prostě ne. Já to úplně chápu, takových lidí mám kolem sebe také možná několik. Každopádně umí se třeba omlouvat, přátelé. I tohle jde někdy blbě, co? To mám na mysli zejména třeba partnerské vztahy a tohle máme všichni skoro na denním pořádku, pořád se něco řeší. No takže právě dnes máme právě tento den usmíření, je čas se nad tím vším třeba i zamyslet.

0: Like a rainbow.
1: Prostě paráda. Cyndi Lauper na rádiu MB, než dorazí DJ Bobo a také Måneskin, a to bude velmi dobrý závěr hodiny, tak se pojďme podívat na počasí.
2: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Já mám třeba dlouhé kalhoty a tričko, no, kdyby vás to zajímalo. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Ten se může objevit na celém území. Měříme 18 stupňů a nejvyšší teploty pro dnešní den kolem 21. Rádio MB.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Devadesátka nám otevřela další společnou hodinu, 10 hodin a 5 minut, další devadesátky v této hodině budou, to víte, že jo. Stršeň asijská byla spatřena na Mělnicku, mrcha jedna, to tady rozhodně nechceme. Veřejnost byla nabádána, aby pomohla najít případné hnízdo, které by se zlikvidovalo. Asijská stršeň je taková tmavší než ta naše stršeň, ale toho hmyzu je, aby se v tom člověk vyznal, aby to poznal. Tahle mrcha z Asie je nebezpečná hlavně jako invazní predátor pro včely a dalšího opylovače. Pro člověka představuje srovnatelné riziko jako naše domácí sršeň obecná. Kolem mě, když tohle bzučí, tak jsem velmi blízko infarktu. Velké pátrání po hnízdě tedy pokračuje, přemýšlím, že se zapojím. Já měl včera, přátelé, radost. Stalo se mi, že jsem zachránil dvě včely v našem bazénu. Jo, občas tak málo stačí. My už jsme to tady mnohokrát řešili, co předvádí třeba náš kolega a můj brácha David, když kolem letí vosa. Hezké dopoledne, Luky. Já bych chtěl, abys tuhle situaci popsal, když kolem Davida prolétá vosa.
1: Hezké dopoledne, Romane. No, já jsem si na Davida úplně přesně vzpomněl ve chvíli, kdy jsi říkal, že jsi z bazénu zachránil včelky. A vzpomněl jsem si, jak zhruba minulý týden to bylo, David topil a chytal mouchy, jsem chtěl říct, včelky, nebo vosy v malinovce své dcery. Jo, takže David je vraždí, ty je zachraňuješ. Je
0: ne, ne, pozor, to si nepleť pojmy s dojmy. Já vosy taky rád vraždím.
1: Jo, takhle, takže včelky...
0: Včelky to... zachraňuju, jako poctivě.
1: Povodat tě můžou obě.
0: To můžou, ale včelky se nebojím. Opravdu rád jí pomůžu. A vosu jako z chutí plácnu, ale z chutí. A mám velkou radost, když jí trefím.
1: Jo, tak dobrý, tak už vás poznávám, jste bratři.
0: Jo, jo.
1: Tak, jo, jak říkáš, ale David vždy, když vlastně kolem něj něco podobného lítá, bzučí, sundá pantofly a mácha nebo zdrhá, tancuje. Neskutečný divadlo, až hysterie, bych řekl.
0: Jo, ale já bych na tebe apeloval, aby jsi všiml toho, že u něj nastal velký progres. Dříve byla naprostá hysterie, nevěděl, co dělat, máchal kolem sebe, utíkal, řval, tančil, prostě předváděl neuvěřitelné
1: kreace. A pak objevil pantofly.
0: Pak objevil pantofly a začal s nimi bojovat.
1: Je to hrdina.
0: Je to
2: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Svět je zlej!
0: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.

0: 10 hodin 33 minut, řekl bych, že co se týká kulturních akcí, tak Mladoboleslavsko si tento týden dává takovou menší pauzu, i když někde se něco určitě koná. Každopádně příští týden bude v Mladé Boleslavi i v okolí velmi nabitý. V Bolce se uskuteční třeba akce Pohneme Mladou Boleslaví a Mladoboleslavskem. Bude to ve středu 2. a ve čtvrtek 3. září na městském stadionu. Hlavním cílem bude představit dětem, rodičům i široké veřejnosti možnosti sportovního a volnočasového vyžití v regionu. Můžete tam zavítat, stanoviště tam budou mít třeba i Black Tigers Cheerleaders, o čemž si můžete přečíst na našem webu. 4. září si nenechte ujít další koncerty na Valečově, tentokrát tam dorazí kapely Vohnout a Mňága až Džorb. Hned 5. září, tedy v sobotu, se bude pokračovat Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého parku nebo Septemberfest na krásné louce v Mladé Boleslavi, to je pivečko a několik koncertů, anebo dětský skanzen Altamira v Kosmonosích se právě v sobotu 5. září opět také otevře veřejnosti. Od 14:00 odpoledne nabídne festival dětské experimentální archeologie. No a také se chystá představení týmu BK Mladá Boleslav v Olympii, i to si nenechte ujít. No a v 6. září to všechno vyběháme, v Mladé Boleslavi bude Josima běh městem.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
6: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kvízer na rádiu MB v dopoledním rozjezdu Tamagoči. Skoro všichni jsme ho měli, co Luky? Já měl dinosaura zeleného, v té době stál 7 nebo 9 stovek, to nebylo vůbec málo, to bylo to lepší Tamagoči, tenkrát mi ho koupil brácha.
1: Kamaráde, a víš, co se s tím Tamagoči stalo?
0: To,
1: pamatuješ si to?
0: S tím jim?
1: Ano, to bylo otvírací Tamagoči.
0: No.
1: A já jsem ho strašně chtěl a ty jsi se mnou tenkrát... Ne, tenkrát jsem ho s tebou vyměnil. Stálo mě to, myslím, čepici, kterou mi přivez strejda z Ameriky. Nějaký autíčko, no strašně moc věcí jsem ti musel dát, abys to se mnou vyměnil za tohleto Tamagoči.
0: Tak to už si vůbec nepamatuju. No. Tak to už jsem měl asi odrostlého dinosaura, když už jsem ti to teda potom dal, nebo... Mě tě bylo...
1: Nebylo mi tě líto, ani jsi mi ho nedal. Ty jsi mě prostě vyždímal. Ty jsi věděl, že jsem zoufalý, že ho chci, tak z toho prostě využila, musel jsem ti dát půlku svýho pokojíčku, ale byl jsem šťastný.
0: Jo, takže gratuluju.
1: Takže se divím, že si to nepamatuješ, protože já tohle Tamagoči mám do dneška prostě v hlavě, no. To dřív, protože oni byli takový ty obyčejný od Vietnamců, stálo to, já nevím, 150 korun.
0: Jasně, tohle bylo takový lepší.
1: No, a tohle bylo jako opravdu luxusní.
0: Tak to zní jako dobrý deal. Takže to nebylo moje Tamagoči, to bylo naše Tamagoči, to byl náš dinosaurus.
1: Dá se říct, ano, sdílený dinosaurus.
0: Ale když jsem se teďka snažil podívat na obrázky, to byla strašná kravina.
1: Ano, a ono se to ale dneska i normálně prodává.

0: já nevím, jestli se to nazývá takhle, databanka to byla taková, ano. Ty jsi měl lepší v tomhle případě, ale tenkrát.
1: Což je divný, protože ty jsi právě měl vždycky lepší věci, které jsme ti všichni záviděli, samozřejmě, že jsi to měl vždycky od tvýho bratra.
0: Jasně, protože... mobilní telefon později, ale,
1: no, ale všechno.
0: Tohle byla taková jakoby lepší kalkulačka, nebo co to bylo.
1: Jasně,
0: a ty ale... jsi měl...
1: Ano, já jsem si to tenkrát strašně přál, bylo to úplně k prdu, nám teda, úplně k ničemu, ale strašně jsem to chtěl, bylo to placatý, otvírací a měl to klávesnici.
0: Tvářilo se to jako notebook, počítač, ale jasně. Ve finále to byla kalkulačka.
1: Ano, mohl si tam ukládat, jediný, co to asi umělo navíc, co jsem využil.
0: Tak jaký texty vlastně i no?
1: No telefonní seznam se tam mohl nějaký udělat, což ještě bylo k prdu, protože tenkrát jsem neměl telefon, že jo, ale strašně jsem to, a nedávno jsme si na to někým vzpomněli a já mám do dneška v hlavě vzpomínku, jak jsem tenkrát ukecal babičku pražskou a jeli jsme autobusem koupit Casio databanku. A fakt to pro mě znamenalo tolik, že do dneška fakt mám ten pocit a ten obrázek, jak jedeme s babičkou tím autobusem v Praze koupit databanku, která mi byla úplně k hovnu.
0: Ale byl jsi jako King, já tě úplně vidím v té první lavici na fyzice, jak otvíráš tu databanku. A nazdar, přátelé, polipte mi zadnici, to je moje databanka.
1: Jenomže tím otevřením to i skončilo, protože tam nebylo co dělat prostě s tím.
0: Ach jo, nekoupíme si jich zase taky.
1: Objednáme to s Tamagotchi.
0: Kalkulačku, máš doma kalkulačku?
1: Kalkulačku, proč? V telefonu.
0: No, tak jako, hele, budeš kupovat Tamagotchi.
1: Měl jsem kalkulačku jednu tady v práci na kultuře, protože tam jsem ji docela využíval. A pak jsme ji vzali na, myslím, minulé narozeniny do bezna. Tam ji někdo polil nějakým sladkým alkoholem.
0: Taková škoda.
1: A už nefunguje.
0: Ježíš, hlavně si to do bezna neber, Tamagotchi, až pojedeme.
1: To bych zrovna chtěl.
0: No tak si ho tam vezmi, ale neručím ti za něj. Víš, jak to v bezně vypadá.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: který automobilka Škoda montuje ve svém závodě. Tady u nás v Mladé Boleslavi se stal podle aktuálních dat nejžádanějším elektromobilem v červenci na evropském trhu. Prostě daří se. Luky, v čem spatřuješ tento úspěch mladoboleslavské automobilky a právě modelu Elroq? Odborník na slovo vzaté, děkujeme za vyjádření.
1: Na mě se dodává.
0: Ne, to takhle bohatě stačí. Ale zajímavá situace je v oblasti plug-in hybridů. Tam zákazníci jasně preferují auta z Číny. Opět se tě ptám, proč?
1: Protože jsou levný a tu výbavu, kterou dostaneš jako za rozumný peníze, tak vlastně tady je za velký příplatek, ale zpět k tomu Elroqu, to je jako super auto, je to hezký, je to moderní a je to za jako relativně dobrý, dostupný peníze už dneska. Takže jako proč ne? Proč
0: ne? Nevím, mě ho ještě nikdo nekoupil, já nemůžu soudit.
1: No tak za rozumný peníze, no tak záleží.
0: No, právě, no.
1: Ty jezdíš v 68 let starým Superbu, no, omláceným, bez voleje.
0: Mám v peněžence, mám 300, no.
1: No, tak to si ani nenatankuješ,
0: kamaráde. No, tak nic, no. Tak budeme ti věřit, protože já hodnotit nemůžu, ale prostě Škodovka, to vypadá, že se bát nemusí, že se ještě nějakou chvíli, nějakou dekádu pravděpodobně dařit bude. Děláme to tady prostě dobře a asi poctivě.
1: No tak jasný, když jsme tady jeden tým, že jo, určitě jasný. Samozřejmě na to máme nějaký podíl. Pojďme si ho připsat.
0: Když to tady ještě vychválí moderátor Rádia MB.
1: Ano, jako a to je ten podíl. A to je ten podíl na tom prodeji.
0: Tak já se podívám do banky, jestli to píplo, zatím nic.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Osmdesátky a devadesátky vám hrajeme moc rádi, další budou následovat, ačkoliv za malou chvíli tu bude novější věc rok 2023 a bude to Pink, ale teď se podíváme ze všeho nejdříve také na počasí.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Já myslím, že počasí pohodové, oblačno až zataženo, dobře s občasným deštěm, ten se může objevit na celém území, uvidíme, zda i u nás. Teploty právě teď 19-20 stupňů Celsia, no a to jsou také nejvyšší teploty, které dnes budeme měřit na Mladoboleslavsku nějakých 21.
2: Rádio MB.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od Nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: let the beat control your body.
1: Hezké dopoledne, tam jsem dlouho nebyl a vlastně jsem být ani nemohl, protože pozůstatky skalního hradu Drábské Světničky u Mnichova Hradiště by se měly po několikaleté uzavírce návštěvníkům znovu otevřít na konci září. S tímto záchranným projektem za téměř 17 milionů korun spojeným s obnovou turistické infrastruktury začaly Lesy České republiky loni na podzim. Dokončen měl být už letos v létě, ale práce pozdrželo jarní hnízdění sokola. Tak snad tam nebudou hned takové davy, že by to tam vypadalo jako na Václaváku. Já se na Drábské každopádně těším. Těším se i na oběd, bude tu 12. hodina, vám také přeju dobrou chuť.
2: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tištěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Jít. Posloucháte Radio MB, hezké pondělí, jakého máte, všechno v pohodě, doufám, že jo. O víkendu se tady u nás v Mladé Boleslavi konal Koupák Fest, nevím, jestli jste také vyrazili na koupaliště, vystoupila Kristýna, také UDG, Veronika Kohoutová a nebo Švihadlo. Ale já jsem chtěl říct hlavně to, že další Koupák Fest se chystá, bude ještě jeden, a to 12. září. A na něm vystoupí Xindl X, Support Lesbians, Voxel a také East Clintwood. Září bude na Mladoboleslavsku vyloženě nabité akcemi, takže si tam zařiďte co nejvíce volna.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vílu. Můj dech byla smůj život, o našich snech se tak krásně smělo, jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rohu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát, bouře duní, modlitby zní, nemám proč se pořád znova na start vracet, dva co jedno tak moc chtěj, nestačí s Bohem, jako když nám bylo 20, mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu neprodám, padl.

se víra a papír dopisní, řádky tuškou, tón mírně komisní, porážný svět, který jsme znali, a že jdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesměje, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20. Jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od ní nechceš ke mně vracet, co má a co ne já, zná to je přání, nabízí víc, než cokoliv.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: joining me in celebration of the world of Scatland. Good night.
1: Hezké pondělí o tom, že 5. září bude na Mladoboleslavsku nabité kulturními akcemi, o tom už jsme mluvili. Chystá se Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého parku, v Bolce na Krásné Louce bude Septemberfest a program chystá také dětský skanzen Altamira v Kosmonosech. Moc to nepřežeňte, protože hned 6. září bude v Mladé Boleslavi Josima běh městem. V 9 hodin začnou dětské závody, v 10 hodin Mladoboleslavský půlmaraton a v 10.30 Mladoboleslavská desítka a štafeta. No a skvělá věc, výtěžek z této akce je věnován spolku Nedoklubko na podporu novorozeneckého JIP Klaudianovy nemocnice. Spojíme tedy příjemné s užitečným.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od Nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz. Rádio

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: 11 hodin a k tomu několik málo minut z dnešního 25. srpna už máme za sebou a samozřejmě před námi v tuto chvíli a v tento čas odpolední úlet. Chvíli teď budeme pokračovat společně, jestli dovolíte, no a jestli ne, stejně tady zůstanu, protože prostě proto a hlavně taky mám na starosti playlist následující dvouhodinovky. No a o čem to dneska bude kromě muziky? Samozřejmě dneska velký téma je vyhození Dominika Lakatoše z našeho mladoboleslavského hokejového klubu. Ale to už je téma natolik probraný ze všech stran, že už k tomu v podstatě není moc co říct. Každopádně Dominika jsme měli jako showmana rádi, ovšem asi to s ním nebylo v týmu úplně jednoduchý. A tím bych to za mě ukončil. My se budeme dneska věnovat třeba prvnímu trapasu nastávající superstar. Mrkneme se taky na Tamagoči. Řekneme si další potvrzené kapely následujícího Bolka Festu v příštím roce. No a podíváme se, od jaký kapely si právě teď můžete koupit jejich baskytary. Takže máme toho před sebou hodně, ale v první řadě jsme tady kvůli muzice a ta bude právě teď pokračovat. Před námi Farao, Rybičky 48 a teď už Kygo, Khalid a Griffin, Say My Love. Já jsem Luky a my jsme Radio MB. Tak užívejte.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

signál? My jsme všude. Rádio MB.

5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert s

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v Bolce.
4: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

0: 8 svatební hymna. No a nás taky s Romanem o víkendu čeká další svatba. Opět nějaká nevěsta a ženich naletěli a objednali si nás dva. Holt, lidi jsou nepoučitelní, ale co, my si to rozhodně užijeme. Co nás ale taky kamarádi čeká, tak to je další pěvecká soutěž Superstar. Ta se na obrazovky vrací po dlouhých, tuším, 5 letech. No a začne už 2. září. V Porotě letos usednou Eva Farná, Pavol Habera, Kuba Prachař a taky Kalin, takže zajímavá sestavička. A já osobně se tedy většinou těším na hvězdnou pěchotu, protože ty, který umějí zpívat, těm toho samozřejmě přeju, rád si je poslechnu, ale hvězdná pěchota, tak tam jsem já osobně víc doma a je to pro mě zajímavější. Každopádně ale první trapas, co se týká Superstar, už se nastal, a to rovnou od produkčního týmu. Na internetu se hodně probírá AI reklama, která se nedávno objevila v prostorách pražské stanice metra Můstek. Ta sklízí hodně kritiky, protože je to výtvor umělé inteligence a tak úplně se nepovedla. Vyobrazení fanoušci právě na této reklamě, na tomto plakátu, mají třeba 6 prstů na ruce nebo skopírovaný obličeje, dokonce jim taky někdy bizarně splývají těla. Lidi na sociálních sítích taky upozorňují, že třeba právě na tomto obrázku je 20krát úplně stejná tvář, končetiny mizejí do ztracena nebo mají oči rozlítaný na různý směry. No tak občas se to holt nepovede, občas je dobrý zaplatit za dobrého grafika, anebo si to minimálně po umělý inteligenci zkontrolovat, než to uvidí celý národ. Ale co, špatná reklama, taky reklama a tady to evidentně zafungovalo. Každopádně na Superstar se těším, ale právě teď už tu máme hotovou zpěvačku, a sice Ava Max, Maybe You're the Problem.
1: Radio MB.

0: jsme hráli až do dalekého Rumunska, kde se váleli na pláži a užívali si dovolenou. Tak právě tahle ta partička už se řítí domů. Už mají taky podovolený, tak ne, že bych chtěl být škodolibej, ale pěkně do práce, pánové. Kluci nám opět volali a prý na cestu domů jim máme poslat nebo zahrát něco od podlahy. No, tak tuším, že jedou takovým zelenkavým Volkswagenem, ale ať se chvíli svezou v pořádný káře, my jim pošleme maniaky a jejich bávo. Takže kluci, šťastnou cestu, no a samozřejmě pochvala za to, že jste pořád s námi. Nevím tedy úplně přesně, kdo je v posádce, odpověď na moji otázku byla Kuba, Kuba, Táda a já, takže odhaduju, že tenhle ten song letí pro Robika, Kubu, Tádu a kuchaře z Maríny. Každopádně, kluci, posílám song a jeďte opatrně.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Tady dopoledne s Romanem narazili na téma Tamagotchi, ani už vlastně nevím proč, ale připomnělo mi to, že jsem si tohleto elektronický zvířátko chtěl už před časem z nostalgie koupit, a to hned několikrát. I Roman by si prej zavzpomínal a to mě přivedlo na zajímavý nápad. Já totiž koupím rovnou dvě Tamagotchi. Jedno si nechám, druhý dostane Roman, no a dáme challenge. Komu tohleto zvířátko dřív chcípne, ten dostane nějaký zajímavý trest anebo úkol. To by mohlo být zajímavý. Já jsem tedy dneska hledal právě Tamagotchi a možná jsem si vzpomněl, proč jsem ho zatím neobjednal. Oni totiž v průměru stojí od 500 korun do tisícovky. Samozřejmě najdou se i dražší a levnější, ale takový ten průměr je zkrátka 5 kilčů a to se mi už úplně dávat nechce. Ale za tu legraci by to možná stálo. Každopádně, pokud byste někdo doma třeba měl Tamagotchi, který už nepoužíváte a byl byste ochotný nám ho k tomuhle tomu pokusu nebo k týhletý challenge darovat nebo zapůjčit, tak nám napište na náš messenger anebo klidně do chatu na webu radio.mb.cz, no a my si zvířátka vyzvedneme, ty elektronický samozřejmě. Každopádně víte, že i Tamagotchi má svůj vlastní významný den, ten oslavíme 23. listopadu, což je datum, kdy společnost Bandai v roce 1996 uvedla tuhletu ikonickou kapesní hračku poprvé na trh v Japonsku. No, tak já jdu ještě mrknout a každopádně jsem napjatej a zvědavej, kdo bude lepší Tamagotchi táta, já nebo Roman. Tak se těšte, ale v tuhletu chvíli už se jdu postarat o následující muziku. Jste s Rádiem MB a pro vás se právě teď už posílám Silent Circle Every Move, Every Touch.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Moje barvy, tvoje jistota.
1: Vstup do nové úterní hodiny. Tady na Rádiu MB se nám postarali skupiny jako Aqua, Bravo, All Stars a já vám můžu rovnou i prozradit, který nás čekají dál. Budou to Minelli 24/7, dáme si Hospodský bordel nebo Rockset. No a když už jsme u toho prozrazování, tak my se můžeme mrknout na další potvrzené kapely na Bolka Fest, který nás čeká v příštím roce. My už samozřejmě víme o Jelenech, Valdagingu, Votazníkách, Komunálu, ale přibyli nám další jako Tublatanka, Doga, Mňága až Dorb. Samozřejmě Luboš Odháněl s kapelou Vix. No a já osobně mám velkou radost z kapely No Name, protože kluky mám hodně rád a dlouho jsem je nikde naživo neslyšel. Takže za mě se toho začíná hodně slušně rýsovat a my můžeme začít odpočítávat. Je to sice ještě celkem daleko, ale s tím, jak ten čas alespoň nám tady běží, to uteče a my už budeme opět společně stát na krásné louce. Tak si jdeme trochu krátit čas, ať nám to líp utíká. Právě teď s muzikou Minelli posílám.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
3: Jde

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: Tahle mě nikdy neumrzí. Green Day a jejich Basket Case, kamarádi. No a pokud i vy jste třeba fanoušci kapely Green Day, tak zaprvé nezapomeňte dorazit už 14. listopadu na 7. narozeniny Rádia MB do kulturního domu v Bezně, protože tam nám právě kapela Green Day, tedy dobře, bude to revival, ale skvělej, zahrajou. Ale za druhé si budete moct koupit pár baskytar kapely Green Day, protože ta nabídne k prodeji část vybavení, který používali během více než 30 let kariéry. Fanoušci si tak budou moct tedy pořídit baskytary z éry alb Dookie, Nimrod nebo American Idiot, ale taky nástroje, který během koncertů dokonce schořely. V nabídce by mělo být i oblečení, který Dirnt nosil na pódiu. Prodej bude prostřednictvím jeho obchodu na Reverb spuštěn 9. září. No a co je úplně nejlepší, tak 100% výtěžku z prodeje oblečení poputuje na charitu. No nejsou skvělí?
1: Rádio

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

akcí na koupališti v Mladé Boleslavi. Ano, další Koupák Fest navštíví kapely právě jako jsou Support Lesbians, taky Xindl X, Voxel a nebo East Clintwood. Takže i tohleto datum si napište do svého kalendáře, protože těch akcí bude ještě do konce léta opravdu hodně. No a je potřeba si to ještě pořádně užít. Teď už si dál budete užívat, ale s Romanem, protože na hodinách se nám blíží 16. A já jdu tedy předat Romanovi svoje křeslo, předat mikrofon, no a na vás se budu těšit opět zítra se 14. hodinou. Mějte se krásně, loučí se s vámi Lukáš Náhlovský a těším se na slyšenou. Rádio MB.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: po 16. hodině a jestli právě třeba sedíte za volantem, tak jedna informace přímo z Volky. Dnes je poslední den, kdy je kvůli opravě kanalizace jednosměrná část Laurinovy ulice mezi Dukelskou a Jičínskou. Omezení tam platilo několik týdnů a právě dnes by podle původního harmonogramu mělo skončit. Takže pokud tudy pravidelně jezdíte, možná už brzy přijde příjemná zpráva, návrat do normálu. Takové normální odpoledne si užíváme i tady u nás na Mladoboleslavsku. Obloha je dnes oblačná nebo zatažená. Sem tam může i sprchnout, ale muzika, ta nám to vynahradí, ta bude naprosto skvělá. Je tady hodina s Romanem, ještě jednou vám přeju pohodové odpoledne.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Hezké odpoledne, pokračuje hodina s Romanem. A teď jedna otázka, která rozděluje národ na dva tábory. Je 25. srpna, do začátku školy zbývá už jen pár dnů. A teď upřímně, těšíte se, nebo už odpočítáváte hodiny do 1. září? Děti možná protestují, rodiče se asi tajně radují a někteří z nás si říkají, kam sakra zmizely ty 2 měsíce prázdnin. Každopádně ještě pár dnů volnějšího režimu máme před sebou, tak si to užívejme naplno. A jestli nás právě teď posloucháte v práci, tak já věřím, že muzika vám to zpříjemní. No a za chvilku se společně vypravíme do Škodovky.
4: Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.
6: Hezké odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB a my se teď společně pomyslně vypravíme do takového státu ve státě, do Mladoboleslavské Škodovky. Už jsme o tom mluvili dopoledne s Lukym, který nám vlastně připravil odborný výklad. No a já to připomenu, model Elroq, který automobilka montuje ve svém závodě právě v Bolce, se stal podle aktuálních dat nejžádanějším elektromobilem v červenci na evropském trhu. Takhle moc se nám v Mladé Boleslavi daří. A já tu mám ještě jednu zajímavost. Škodovka bude letos už po druhé v řadě oficiálním partnerem mistrovství světa horských kol. To startuje už zítra v italském Val di Sole a během 5 disciplín se tam představí přes 800 závodníků a závodnic z více než 50 zemí. Takže jestli máte rádi kola, rychlost a pořádnou dávku adrenalinu, tak od zítra bude co sledovat a Mladá Boleslav u toho samozřejmě nebude chybět. No a protože Škodovka sponzoruje také hokej, tak mám pro vás jednu pozvánku. Bruslaři hrají tento týden další přípravný zápas. Bude to v Kolíně proti SC Retia. Další herní prověrka začne v 17:30. Potom ještě Boleslav odehraje 3 přípravné zápasy a v polovině září se můžeme těšit na extraligu. Tak řekl bych, že to byly celkem vyčerpávající informace, musím se za to pochválit. No a mikrofon teď předávám Davidovi. Pro dnešek se loučím, budu se na vás těšit zase zítra dopoledne mezi 9 a 12. hodinou. Pořádně to rozjedeme. Mějte se krásně, ahoj zítra.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Krásné úterý vám přeji i po 17. hodině, je 25. srpna, svátek slaví Radimové, takže všechno nejlepší, samozřejmě boleslavský rodák Radim Vrbata, tomu taky přejeme. No a dnešek má docela sympatickou významnost, je Kiss and Make Up Day, tedy den usmíření. Je to taková připomínka, že některé hádky už jsou zbytečně dlouhé a někdy je jednodušší říct, tak jo, už se nezlobím, než dalších 14 dní dokazovat, kdo měl pravdu. A upřímně, kdo má doma nějakou rozepři, dnes má ideální příležitost jí ukončit. Jen pozor, pokud se hádáte o tom, kdo by měl začít s usmiřováním. Právě jste si vytvořili úplně novou hádku. Tak se nehádejte, sedněte si v klidu a dejte si nás. My jsme Rádio MB. Krásný podvečer. Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: stále ladíte Radio MB, no a představte si, 7up po více než 15 letech mění recepturu. Nově chce být výrazněji limetkový, protože podle průzkumu mladší zákazníci chtějí od limonád výraznější citrusovou chuť. To znamená, že někde seděl tým lidí a měl zásadní poradu. Máme problém, nejsme dost citronový, dáme tam víc limetky. Tady je Radio MB, za malou chvíli se podíváme taky na jednu problematiku samoobslužných pokladen.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: Hezké úterý z Rádia MB vám přeje David. Teď pojďme do jednoho supermarketu. Tam si zákazník stěžoval, že samoobslužná pokladna mluví příliš hlasitě. Personál jí tedy stlumil. Zákazník si následně stěžoval, že teď pokladně nerozumí, tak jí zase zesílili. No a zákazník si znovu stěžoval, že je moc hlasitá. Takže se kolem pokladny vytvořil dokonalý kruh. A tohle je přesně ten důvod, proč některé věci nemají být samoobslužné. U normální pokladny se hádáte s člověkem, u samoobslužné se hádáte s reproduktorem. Tak já doufám, že teď na vás zazní z našich reproduktorů další libý song. Loučím se a těším se zase zítra po 17. hodině.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Da-

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio. I give you my

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je.

0: 21 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Černé skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

Chybí mi tvý losy, chybí mi tvůj úsměv, chybí po ránu hlasy z vedlejšího pokoje, když musíš stávat z vedlejšího pokoje a jít vidět na

zpětný signál. My jsme všude. Radio MB. 31 seconds and we're going for auto sequence.